0: Roy Black um 8.39 Uhr. Guten Morgen.
1: Die Radio Paloma Experten. 100% schöner Leben.
0: Ja, wir sind mittendrin im Sommer und was macht so ein Getränk nochmal richtig lecker und erfrischend?
2: Na, Eiswürfel ist ja völlig
0: so
2: logisch. Aber nicht nur aufgrund ihrer Funktion, dass sie Getränke kühlen, sondern aufgrund ihrer Schönheit gehen Eiswürfel gerade auf TikTok viral. Früher, da haben wir einfach nur Wasser eingefroren, Stefan. Ja. Aber die Zeiten, die sind vorbei. Und darüber sprechen wir mit Frau Dr. Grit Kittelmann von der Verbraucherzentrale Berlin.
3: Guten Morgen.
4: To mi taky. Lístky kupuj na fus2.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: A já se s váma pro dnešek budu loučit, je skoro 8:45. Minule mi řeklo několik lidí, strašně líbil ten cover Teardrop od kapely Deep Sea Diver. Tak si pustíme znova, pak nějaký britský kytary Everything Arctic Monkeys a budeme končit s Tomem Waitsem, protože to je prostě nejlepší, jak se to dá ukončit, jakýkoliv vysílání. Přeju vám všem hezký zbytek středy a hlavně opatrně, až budete koukat na zatmění slunce, ať se neuděláte nějaký neštěstí se zrakem, protože to je strašný určitě. Dávejte na sebe pozor, poslouchejte Rádio 1, uslyšíme se zase za 14 dní.